Tina Bulatovič v Mariborskem Vetrincu nastopa od 22. naprej. Kamorkoli že vas bo odneslo danes večer, lepo se imejte tam in uživajte. Radio SI.